Hezký večer. Od mikrofonu vás zdraví Pavla Valerie Rašner. V dnešním vysílání Rádia Dráťák se zaměříme na dvě témata, která se točí kolem české kultury, jazyka a toho, jak česká stopa dodnes rezonuje tady v Rakousku. V první části se vrátíme k příběhu slavisty Oskara Hrupa. My jsme za ním nedávno vyrazili s kamerou a diváci už mohli vidět reportáž v páteční televizní premiéře v magazínu VIA. Dnes si ale v rádiu poslechneme jeho povídání v plném znění. Dozvíte se, jak se tento burgenlandský Chorvat k češtině vlastně dostal a co ho na našem jazyku tak fascinuje. A hned potom ve vysílání přivítáme ředitele Českého centra ve Vídni, Ondřeje Černého. S ním rozebereme, jak se dnes v silné vídeňské konkurenci prosazuje česká kultura a jakou roli v tom hrají společné historické kořeny. Mimochodem, pokud byste si chtěli naše rozhlasové pořady pustit znovu, najdete je na podcastových platformách pod názvem ORF Češi. Ale teď pojďme už rovnou k našemu prvnímu hostovi. Jak už jsem naznačila, Oskar Hrup studuje ve Vídni slavistiku. Jeho cesta k češtině byla sice docela dlouhá, ale o to zajímavější. My jsme za ním s mikrofonem a kamerou přišli na zkoušku tamburášského spolku Adria. Pojďte se zaposlouchat, jaká atmosféra tam panuje a jak to celé vlastně začalo.

0: to opravdu dosť dlouhá pohádka nebo dobrodružství. Ja už dlouho mám, no, ne takový kontakt, ale mě už dlouho fascinuje jako čeština nebo Česko, protože je to blízko, máme jako Rakousko a Česko mají společnou historii. A u nás je to, každé dítě zná seriál Včelku Máju a tam na začátku vždycky zpívá Karel Gott, ale to zná v němčině. A já jsem si myslel, je to opravdu krásné, ale no, zpívá s přízvukem a zajímalo mě, jak to zní, když on zpívá svým jazykem. Tak už bylo pár let, když jsem si to myslel, a tak bylo na univerzitě taková situace. Já studuju slavistiku a můj hlavní obor je opravdu chorvatština, srbština, bosanština, tak se to jmenuje. A jak druhý jazyk jsem si chtěl naučit ruštinu, jako, protože to je ten největší slovanský jazyk, je tam hodně kultury a všechno. A tak jsme museli jít na přednášku o kultuře a areálu a to jsem pak dělal jako pro své jazyky a mě pak řekli kolegové, že musím na ještě jednu přednášku jít a jsem si pak myslel, no, to o Česku by bylo zajímavé, protože fascinujeme ta kultura a ta zem, ale opravdu nemoc o tom vím. A tak jsem se tam něco naučil, jsem byl na exkurzi v Brně a tam jsem slyšel, no, je to opravdu dost podobně jako chorvatština, rozumím tomu hodně, nebo zajímá mě to. A mě pak učitelka řekla, no, pojď na ten náš kurz, máme ještě volné místo. A tak jsem si myslel, no, mám už ruštinu, ale tak jsem to dělal paralelně. A tak jsem se začal učit. A co mě zaujalo, přesně jsem to nevěděl, ale líbí se mi to, že jsou slovanské jazyky tak podobné a že je tam tolik paralelů. A vůbec jsem se začal studovat slavistiku nebo tu standardní chorvatštinu jako v Chorvatsku, protože jsem chtěl svému jazyku a dialektu víc rozumět. A jo, tak mě to odpovědělo na hodně otázek, ale byly tam ještě otázky, ale tím otázkám jsem si mohl pomoct i s ruštinou, ale i s češtinou, protože je tam hodně, co máme v burgenlandské chorvatštině, ale co jako v standardní chorvatštině opravdu neexistuje. Takhle mi se to moc líbilo a líbí se mi doteď a to je opravdu ten příběh a své fascinaci, která ještě dál roste a roste.
1: Tato fascinace má ale velmi reálné základy. Jako student slavistiky totiž Oskar Rupp v češtině rychle objevil věci, které mu připomínaly jeho rodnou burgenlandskou chorvatštinu.
0: No nejsou to jenom pár slova, je to opravdu celý příběh. První se často říká, že ta burgenlandská chorvatština je trochu divná nebo archaická, protože má jiné sklony a jiná slova a vůbec zní jinak. Ale když studuješ slavistiku, rychle vidíš, že to opravdu není pravda, že to s pohledem na celý slovanský svět opravdu normální a že je ta standardní chorvatština jinak. Jako ty sklony jsou velmi podobné jako v češtině. A tak mě to taky těšilo, když jsem se musel naučit jako ty standardní sklony pro chorvatštinu. Je to opravdu jiný systém, ale při češtině jsem pak viděl, no to je jako doma. To se mi nějak líbí. A hlavně, jo, taky slova, jako věci, co jsou u nás v chorvatštině archaizmy, jako oběd, u nás se říká ubět, nebo peněz, u nás se říká pines. V Chorvatsku mají proto jiná slova a je tam hodně. A taky máme jako čeština hodně germanismu, jako no, pro záchod například říkáme hajzl a takové věci. A to je pro mě nějak moc sympatické a no, cítím, nevím, taky ty mentality, ta je taky, myslím, asi půl regionu dost podobná.
1: Propojení různých kultur a jazyků provází Oskara od malička a přirozeně formuje i to, kým se dnes cítí být.
0: No je to trochu hloupá odpověď, ale já jsem prostě já. Narodil jsem se ve Vídně, ale moja mamka je Chorvatka z Burgenlandu a moje tatinek je Rakoušan z Dolního Rakouska. Takhle vyrostl jsem s oběma jazyky, jako s němčinou a s chorvatštinou, a pro mě to od začátku bylo normálně a cítím se i jako Chorvat, i jako normální Rakušan, když to můžu tak říct. Takhle a vidím se jako část menšiny, ale také část většiny. Ale pro mě to každopádně hodně znamená, protože jsem vyrostl jako v chorvatské vesnice a jsem tam vyrostl s tou kulturou, s tou hudbou, s jazykem, s tradicemi. Když je jako otázka, jestli se vidím jako Slován, bych řekl ano. A proto mám taky tu sympatiku k jiným slovanským kulturům a jazykům, jako k češtině, ale k slovinštině taky. A čím víc použiju ten jazyk a taky jsem v těch zemách, čím víc se i trochu cítím jako část toho, i když to opravdu není, ale jako například, když někdo říká něco negativního o Češi, mě to taky štve, nejenom jako nadávka proti jinam, nebo já to taky hledám trochu jako nadávka, která mě štve.
1: Tento silný vztah k českému prostředí ho nakonec přivedl k rozhodnutí prozkoumat českou menšinu ve Vídni zblízka a najít místa, kde její kultura dodnes žije.
0: Češtinu jsem se hlavně učil v času pandemii. Takhle dlouho jsem vůbec neměl žádnou možnost najít nějaké spolky nebo nějaké prostory, kde žijí svou kulturu. A tady jsem opravdu náhodou své menšinu. Jsem už dlouho jako v chorvatských spolcích, i v Burgenlandsku, i ve Vídni, a jako hlavně v chorvatském centru. A tam jednou před, teď už nevím před kolika roky, ale je to už dlouho, tam byla prezentace o morských Chorvatech. Představila se kniha a oni, co představili, byli Češi nebo mluvili česky. A tak jsem si myslel, chci trochu cvičit. A náhodou, protože jsem byl jako týden předtím a v Česku jsem ještě měl koruny, tak jsem si tu knihu koupil v korunách a něco mluvil v češtině a tak to slyšela. Tam byla taky paní Herdová, Hanna Herdová, která tehdy byla šéf-redaktérka Vídeňských slovných listek a mě pak mluvila, vy tam hrajete tamburicu, vy to všichni znáte, ale jsi znal, že Češi to mají ještě více dlouho a že ještě existuje takový spolek vídeňských Čechů, co ještě hraje tamburici. A jsem si pomyslel, pro boha, co? Jako to si nemůžu vymyslet ani. Tak jsem si myslel, podívám se na to. A tak jsem se dostal sem. Je to taky hlavně ten prostor, kterého nejvíc znám. Jsou to prostory v Hotel Post a spolka České srdce, který dává základ pro tady pro českou kulturu nebo základ pro různé spolky, co hledá dom nebo prostor, aby žili tu kulturu. A tak jsem se dostal k tamburášského souboru Adria, který už hraje od roku 1911 a který teď má tady svůj dům. A to je taky nejstarší tamburášský soubor v Rakousku, který ještě aktivně hraje. Ještě starší než to, co je teď v Burgenlandském. A tak tady jsem skoro každý týden a když jsou tam nějaké oslavy, to taky si moc užiju. Jinak trochu znám školu Komenského, protože jsem tam i jednou byl z univerzity na hospitace, tak to je mě taky bylo moc zajímavé. A jiné české spolky bohužel neznám tak dobře. Vím, že tady taky zkouší sbor Lumír. V jubileu Adry jsme hrali spolu s souborem Marianka, ale jako ten celkový český svět ve Víně bohužel ještě ne tak dobře znám, ale no, mám ještě cestu před sebou. Ale co mě taky ukázalo, že je tam jako víc Čechů, než si člověk myslí, a jako, že jsou tady autochtoni. Jenom když jsem byl jako s kamarádi na nějakém eventem, už nevím přesně co, jsem měl nějaké tričko, něco s češtinou, něco jako nebudu se ptát, nebo tak něco. A na ten večer mě jako pět nebo víc lidí, co tam byli, říkali, že jsou opravdu Češi, co bydli ve Vídni a co to má jako druhou mateřštinu.

0: Jedním z nejživějších míst setkávání se pro něj stal právě tamburášský spolek Adria, který ho překvapil svou specifickou energií.
1: Musí se říct, že má jako každý spolek své tradice i že je každý spolek jiný. A v Burgenlandsku jsem taky už hrál asi v 5 spolcích a tam je taky každý spolek jinak. Někteří spolky chtějí být jako orchestr, nějaký jako, víš, jako malohudební skupina, co jenom hraje pro zábavu a máme tam všechno. Taky má každá zkouška tam jinou atmosféru a taky tady. Co se mi tady líbí při spolku Adria, že tam vůbec není jako žádný stres, děláme to pro radost, hrajeme tak, jak můžeme, ale nechceme být nejlepší a je to prostě v pohodě. A taky je zajímavé, protože i když je to český spolek a většina těch lidí opravdu nemluví česky, máme tam taky členy, co tak ještě mluví slovinsky a chorvatsky a máme tak vedle českého programu tak i slovinské písni, občas i chorvatské písni a jo, dost zajímavý mix.
0: Právě tato uvolněná atmosféra a společné muzicírování bez stresu mu v mnohem připomněly tradice, které zná z Burgenlandu.
1: No to je asi ten burgenlandský kontext, protože tam, i když míněš 100 let, je to taková tradice, že je to, jako nevím, asi v Čechách, tam jsou různé dechové hudby, a co jako hrají ve vesnice a pak hrají na každé zábavě a jsou tam jako prostě ty lidi z toho místa nebo té vesnici a tak je to u nás tamburica. Myslím, že má skoro každá vesnice svůj tamburářský soubor nebo víc než jeden soubor a tam jsou prostě ty lidi z té vesnici nebo z toho regionu a prostě tam hrají a když jsou jakékoliv zábavy, tam taky hrají. Jako nemusí tam být žádná kapela z jinde, protože máme už svoje hudbu. I myslím, že je to super, protože když lidi tam hrají, nemusí si koupit ten nástroj už má ten spolek, tak je to, myslím, skvělá možnost se naučit nástroj a se naučit hrát, bez da jdeš na hudební školu a jo, pomáháš taky své vesnici.
0: Tradic vídeňských Čechů se teď přesuneme k současné prezentaci české kultury v Rakousku. V minulé části rozhovoru nám ředitel Českého centra ve Vídni Ondřej Černý přiblížil aktuální dění v instituci a ohlédl se za uplynulými lety svého působení v jejím čele. Dnes na toto povídání navážeme a zaměříme se na to, jakým způsobem se Českému centru daří propojovat české umělce s rakouskými partnery. Ondřej Černý totiž vidí poslání moderní kulturní diplomacie především ve vytváření pevných oboustranných vztahů, spíše než v pouhém jednostranném představování hotových děl. Poslechněte si pokračování našeho rozhovoru ze srpna.
2: Pro mě byla vždycky strašně důležitá jedna věc, abychom to České centrum Vídeň skutečně vnímali jako instituci. To znamená jako instituci, která má svoji historii, která má kontinuitu a která se snaží cílevědomě, koncepčně a dlouhodobě a s poměrně, řekněme, bohatým programem prezentovat českou kulturu v Rakousku, ale samozřejmě i posilovat ty česko-rakouské vztahy. Já když jsem mluvil o změně toho narrativu té kulturní diplomacie, tak ono dneska už je důležitý si říci, že naším posláním není jenom to tradiční posilování dobrého jména v zahraničí, ale je to i takzvané culture relations, to znamená kulturní vztahy, posilování těch kulturních vztahů. Pro nás je strašně důležité, my tady nejsme proto, abychom jenom vnucovali někomu českou kulturu, ale my potřebujeme, abychom vytvářeli skutečně prostor pro spolupráci, abychom propojovali české partnery s rakouskými partnery. My nejsme ani producenti, jsme prostě zprostředkovatelé, jsme mediátoři a jsme ti, kteří se snaží, aby ty instituce mezi sebou navázaly vztahy a to si myslím, že je velmi důležité.
0: Navazování těchto kontaktů v samotném srdci rakouské metropole sebou ale přináší velkou výzvu. Vídeňská kulturní scéna je totiž celosvětově proslulá svou obrovskou konkurencí a přitáhnout pozornost náročného publika k sousední zemi vyžaduje promyšlený přístup.
2: Ono by bylo hezké říci, že se nám daří oslovovat i Rakušany, kteří nemají žádný vztah k české kultuře, ale nechtěl bych naší roli přeceňovat. Rakousko a především Vídeň je nabitá každodenní nabídkou kultury z celého světa a není to jenom Evropa. Dneska je strašně populární Jižní Amerika, Afrika. To jsou všechno atraktivní lákadla pro kulturní publikum a sousední země nemají tak silný potenciál té atraktivity. To je jedna rovina. Na druhé straně, může existovat nějaký kulturní Vídeňák bez vztahu k české kultuře? Vyhne se Dvořákovi, Smetanovi, vyhne se Málerovi, vyhne se Josefu Hoffmanovi, Adolfu Loosovi, protože musíme vlastně vnímat to české prostředí i jako to prostředí Bémen a Mér. No, to je velká debata. My teďka na Instagramu vlastně prezentujeme ty české kořeny ve Vídni a někdy jsme jim říkali Čechische Wurzeln a teď já jsem říkal kolegyním, pojďme jim říkat radši Bémische Wurzeln, protože skutečně to, co my bychom si neměli úplně vždycky přisvojovat Josefa Hoffmana, Adolfa Loose, na druhé straně patří k nám. Loos měl ve výsledku na konci českou státní příslušnost, ale samozřejmě vycházel z toho rakouského, německého prostředí. Takže vlastně jsme pořád v tom prostředí našem společném a tam jsou ty Bémische Wurzeln a jsou strašně silný, takže já si myslím, že v podstatě každý kulturní návštěvník ve Vídni nebo v Rakousku vždycky nějakým způsobem narazí na nějakou českou stopu nebo na nějakého bémáka, abych tak řekl, že ty vztahy jsou strašně silné a to propojení z dob monarchie je úžasné a je stále živé. A pak tam má třetí rozměr, jak oslovit Rakušany, kteří vlastně to Česko moc nezajímá. Podle mého názoru proto velmi dobře funguje ta asociace kulturních institutů EUNIC, jejíž klaster vlastně ve Vídni je velmi aktivní a my jsme velmi aktivní v tom klastru. Pořádáme literární dny, filmový festival a tam ten návštěvník se potká s celým tím evropským kontextem kulturním, kde to Česko je jenom jeho malá část. To znamená, je důležité to Česko prezentovat v těch různých kontextech, prezentovat ho jako součást toho evropského kulturního dědictví alebo živé kultury současné, ale zároveň vlastně jako součást toho středoevropského kulturního duchovního prostředí. A to jsou všechno momenty, kdy si myslím, že je možný skutečně přitáhnout i toho Rakušáka, který nemá zájem přímej vlastně k těm našim tématům.
0: Při prosazování těchto témat se České centrum neobejde bez pevného institucionálního zázemí. Stěžejním pilířem pro úspěšné propojování kultury s okolním světem je proto intenzivní kooperace na poli oficiální diplomacie v Rakousku.
2: Pro nás je klíčová k tomuto tématu úzká spolupráce s ambasádou. A musím říct, že Česká ambasáda v tom svém složení je v dnešní době skutečně pro nás ideálním partnerem vlastně. Není to, my jsme součástí ambasády, ale jsme vnímaní jako partner ambasády, což si myslím, že je velmi důležité. Spolupracujeme společně na různých akcích a vlastně my vstupujeme společně tím kulturním kontextem i do těch společensko-politických souvislostí. Přivádíme do Rakouska české partnery se silným kulturně historickým přesahem v Národní muzeum. To znamená vlastně společnými silami s ambasádou se snažíme posilovat ty vztahy česko-rakouské. Má to jeden zádrhel malej. Tam je, funguje vlastně taková nepřímá úměra nebo takový paradox. Čím ty vztahy mezi zeměma jsou lepší politicky, ale i společensky a myslím si, že i jako občansky v tuto chvíli jsou na skutečně vysoké úrovni, tím hrozí jeden fenomén, a to je lhostejnost. A to je věc, která se mimochodem řeší i v česko-německých vlastně vztazích tuto chvíli, protože nebo už delší dobu, protože vlastně i tam se podařilo odbourat všechny nebo skoro všechny ty sporná témata, v případě Rakouska to jsou třeba ty atomové elektrárny, že jo. A vlastně najednou se tam vytvořil prostor, který ale je potřeba zaplnit něčím pozitivním a tak dále. A tam si myslím, že ta kultura může hrát skutečně velkou roli, ale tím, že nám chybějí ty třaskavý témata, který by to přenášely, prostě, protože víme, že ta média řeší hlavně to, co je negativní, ne to, co je pozitivní, tak občas musíme čeřit tu vodu a pokoušet se tu čeřit tu vodu i nějakým jiným způsobem. Ale myslím si, že vlastně ta kultura hraje velkou roli právě v té době, kdy, nemyslím si, že není důležitá ta politika, ale myslím si, že vlastně mnoho věcí dneska v těch bilaterálních vztazích se odehrává na té evropské úrovni a tím pádem ty bilaterální vztahy potom, a to i česko-rakouské, se můžou víc věnovat vlastně i tomu rozvoji těch občanských vztahů, přihraniční spolupráci a tak dále a tak dále. A to jsou všechno témata, která nás velmi zajímají a ve spolupráci s ambasádou se na nich snažíme pracovat.
0: Dnes jsme v našem vysílání nahlédli do dvou různých a přesto blízkých světů. Nejdříve jsme s Oskarem Rupem navštívili zkoušku tamburášů, kde se s radostí míchá čeština, chorvačtina i slovinština, a poté jsme s ředitelem Českého centra Ondřejem Černým mluvili o tom, jak důležité je zaplňovat náš společný prostor živou kulturou a nenechat ho propadnout lhostejnosti. Pokud jste nestihli dnešní magazín celý, můžete si ho kdykoliv pustit z archivu na našem webu volksgruppen.orf.at/Češi nebo si nás vyhledat jako ORF Češi podcast, například na ORF Sound. Od mikrofonu se pro dnešek loučí Pavla Valerie Rašner. Děkuji vám za pozornost, mějte se hezky. A naslyšenou zase příští týden ve stejný čas na vlnách Rádia Burgenland.